0: No a zase vy nebyste dživali, što vás dženca rano programje vočakuje a nekeke překvapenky mili. Mati, což nám všetko hižo do to přeradži. Dobar ranje, Mateo.
1: Dobar ranje. Haj, mjestem sú bolce a kvodžaki novým dvorom v obchodže na Frenzlec konechtec statoku Ralbicach zarumane a pretač bunželu rano votoria je Bettina Wenderotova hižo raz s nakupovanským korbikom tam pobyva a nám je je začišče predstahy. Nimo toho máme typisce za piatk naše seriálej za vás, Szymon Heduška vinuje so dženca Krešenže, jubilej jednoho z najznačišich popovoch spievov z Cyva, peča posta lietje tomu, zo je John Lennon jún spisał, za nekak česač menšinu Zoniče, kotre menu, a Mirčin Venk vinuje so ve www.novostkam vokovo vedomosče, bunže vo vosebite čipe a nový vulkoprojekt švýcarskej.
0: To a ešte veľa viac spola nás v programie, miestrujem bunže dále ešte vo Jakubove púč, vo mezenárodnú dživaničku v Praze a ve votruješ ako treba ja nová hat za hašenskú vodu, tiež o tom viac v našich povestčach.

zemnu pojespiva šeronja Anna-Maria Brettschneiderec a za roku za nas netko tež naša hudžbna redakcija. Tute titule su za nas přijetovali. Skupina Trojo Zing spiva Cringe. V Rapakach dže titulu Michała Cyža. A v zubienom spievie spieva Helena Brezan-Hedoščina. Všetké tuto titule očakuje vás po takým našim programe a tu ešte tu nedám dále z Cringe.

0: Mensch.
1: Bel našestje. Kašče runje hižovat matja cuža zonili v temu pšelacce je před peča postaletami nastal jeden z najznačišich spivov popovie hučby. John Lennonovi solovi spiv Imagine. Hačo džensnišeho je spiv hymna za mir a vubuča stajne zasa diskusie. Simon Heduška nas vupšo, da stavizno spiva za veče.
2: Crescendo. Hudba krotko a svodko. Cunje a jednoreklavirne zynki nam nydom charakter spiva pokazaja. A prinje tekstu e linki nemuli so skoro lepje na to hodžeč. Imagine there's no heaven. Predstaj si, zo nimamy nebiesa. Je lohko, gdyż tole wuspytaš. Žana hela pod nami, a nad nami je nož nebio. Jakoby John Lennon spiel 27. meje 1971 v svojim studiju blízko Londona narawał, knježeše na svieče zimna vojna, ve Vietnamie rozkory eskalirovachu a pod cywym zapadnym svieče džichu ľudžo napuč a protestovachu. Vynáží zo so tvošnostne borze nešto zmení. A runie do toho časa so spiv dere hodžeše. Ve názimie 1971 so spiv vozivý a mieše nydom vulký mezinárodný vúspech. Lenin spivaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka ve textče. Vojny a problémy na svieče nebychu byli, jeli bychu soranicu a dželenia, kiž sú si človekoja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša idea spiva. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a celkunemu hučnemu vopčivanju tyja. Inspirirovane bu John Lennon vo sebie od svoje žony, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa imachu. Mnohým ľuďom bychú tuté bezhraničné ideje tedy prostče předopredkárske. Ale snano je runie to tomu dopomhalo, zobu spiev svieto znáty. Runie ve tutým týdženiu je tomu dokvadne 55 let, zo je so spiev narawał. A ište dženca vúžíva so spiev za protestné hýbanie.

John Lennon dobie po takim polanas serbskim rozvosu. Dženca tema vykrš dženžo sema na hiduški. A vo John Lennona pol tam so netko zromadne do bivije vode, tam šako zaniruja hižo cibu kvilu, mieščansku biblioteku, haj a tuto ne zaniruja na popravne miestne, ale na dvorništu bivije vode. Kulturne dvorništo ma šako z toho nastač. V augustče hižo ma so tuto dvorništo přepodač a tam nima potom jenoš nutska byč taki centrum za pasaži a za turistu, ale tež kajšižo prajne mieščanska biblioteka, dječaca biblioteka, bistro a samo tež viace zamierowy rum za najšelakoriše zariadovania. Šitko to ma sa tam potekim zariadovač a v augustče přepodač. V juliu hižo ma biblioteka do dvorništa přečanič a sa tam vúživač a tuta nebudže jenož k normálnym votorenským časom votorena nie. Vúživářo môže jún vod punžela hač to sa vod zdanie vod dživiečich hač to večera dživiečich vúživač. Přetož je mieščanská rada vopsamknúva tam instalovač tak menovaný systém Open Library. To je systém s viacerými kamerami a vystotným šeprovaniom, tak so môže ľudia samostatne so svojí bibliotekské kartku nimo a si dure tak rec sami votorič a sami knihy vupošťovač. Tutun systém je miesto 20-40 euro pačivo, ale kaž miestčanská rada zdžili, by to 5-90% spichované.

Na dom zmiju za vás naše dženstniše pokyvy, kotrž počajú sa vieza na dženstniši piatka, tež na konc tydženia. A no hajš tu iš tutých dňach znano grillovanskú party zariaduje, za toho má kubvanské središčo v Smorčicach, z jatoho Bena, netko nešto celé nového. Menice, taký vosebý ty připoviešak, v kotrž je poprom šitko nutska, štož sa pravú party vylieče trebače, mienujce také garnitúry za zárodu, s takými pivovými blídami, tiež s takými stejakami, paviljom, kvôdženská teka, kajštiž, vulky, funový grill. Šitko to, štož po takým za party tak na hardware, kajš oni písaja trebače, môžete si votnetka v kubanským skedištu Sviatoho Bena vupoštič čera sú tutun připovešak ze všim přepodali.

0: Če sač menšinu pošest, čih je aj tuše čas za mirčina venka.
1: Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Šina chce přichodže ujíče kumšných inteligencov sobu naviedovač. To je kraj nalieču ze svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujíče nástrojov, kotrež mozy s kompjútorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozovej aktivity kumšné inteligence užívaja. Bez živatujš, zo je kraj Mircu jako prýni na svieče sila dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne navíkach poskyčovač. Konkrétnym páže dževo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybu mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přímaniu. Když se tajke a hinajše povešče okolo ujíča kumšných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa, Pornošinie a USA jenojšišče ujíčové region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzii za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dželčkou fyziku dželčno-európske institúcie le džesátky sledženie navieduja, je so zajšvý týdžen vážne rozsud stvoril zo bybšitým vostavo. Vodžaci grémy sledženského centruma CERNu švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dželčkovým pospiešakom LHC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpiva po nečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvor nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne džilčky namakač a hižo znáte hišče dokladnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zhromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Oh, dneska započne sa nové tvárnišča, juhej!
0: No tak veľké one nie je, miešala.
3: No, nakladné auto. Nová gratunia za vesných dživačajov je tiež ništo vážne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvárske dele.
3: A ja racfac všetko vúriu. A potom lijeme fundament, Míšova.
1: Oh, haj! Dodži vás dá, bagaro.
4: Kde derie?
3: Za mne přeco. Moja vopač je vulka.
1: Što to je, bagaro?
3: To ništo je.
4: Nekajki vulki kamen?
3: Ni, ništo menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hiše hotove, bagaro.
1: Baga je ništo namakal.
0: No to tež hiše. Što da máš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada, kaž...
4: Kaž nekajka škla? Haj, to vupada kaž stara linja na škla, kaž su je ľudki uživali.
0: Ľudki?
1: Tu su raz ľudki bydlili. A my? My netko ich dom odpakujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenče nekajki drohotne pokvat, ništo, ze zajšvosče.
4: Nemôžeš jún cilve vúreč, bagaro?
0: Po našich předpisach drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přindu archeologojo a to přepytuja.
4: Archeo što?
0: Archeologojo. Oni přesliedža zajšvošť a se šo dokvadne vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak ráde tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakava a přepytuava. A što su one varili, što su one pekli.
0: Štú chce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dale dživač, když nic tu?
0: Snad spýtaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ešte nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja si tež myslu, za tu lihakli dale rebame, když bude všetko přepytované. Pojďte. To bude vjesna nos tu zajmovač. Se ja mislu.

0: Polícias G.
1: Blízko Groß Hartava na B6 chceše so dvaja postaletne šofer auta ráno krotko do 6 na polnym pučiku zauročič a je přitom do rebe zajo. Polícia zvěstčí zobie muž pjany, test uniese 2,4 promile alkohola krí. To potom bez jezbu, tež jezdžit vo Döbachu vod vlec. Sredu poponju je šofer Škode na B106 a postav z Džiri kružný vopkat převičal a do kupy prasnu. 64-letný so nezranný, ale při kontroli so vukopa zamieše muž 1,8 promilu alkohola intus. To bie to runia z jezbu a auto dobieše so tak a tak to runia vod vlec. Ve Wojrecach bu muž vo 100 000 euro zjebany. Munje internetče na lukratívny poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Vulkeje Britanijskeje přepokazal. Potom pak so nikto viac pola muža nepřizevi a ukopa so šitko jako Vulka vža. A v Bielej Wodze sú paduši za švech dňach na 2. miestnom maj koporové káble pokradnili, celko na hodnota rubizne nemale 10 000 euro.

0: Nicht gerade mit so Misslach, dass es Rommat nicht auch ein Witz, sondern natürlich nicht durch Kulis, was nicht gerade wopraut ist, Auto, lieber Kolle, zum Schiss Reibitze, jedje, a nicht gerade so, dass der Misslitsche, na tu Wohnu, Drohu, dich zum Schiss Reibitze, jedje, dich posas, dann jedje, tamschi, Frenzlitz, kann ich das Startoku, potom, wird am Dorteil, na Znamierschku, pschet, ponowenem Domskim, so, dworowe Wopkort, hieschte, pschäschmonine. Du, dostje, trauer, am ersten, su Polze, akwodjaki, dich, Sarumorne. Prät hat Reibitschanski dworowe Wopkot Punchulurano Votoria, je Bettina Wenderotowa hischeras s nakupuanskim korbikom tam pobewa. A, kak tam nitko wupada?
1: Mo mama jo tun lipsinu za manetra možanu podruž plačić, tak prajne tun Wopkot nam suša. Ha, muzmemo jenu pšedavaku, dopona na 3-4 hodine, kotriš jo na započatku tak a tak budže. Ha, to je také za tě staršou generaci muslene, kteří se na tom kasu še tak nezvěří. Po času bude to jinak, ale najprve to tak muslene.
0: Bude to taky samoposklužovanský vopkot. Iniciátorka Angelika Frenzlova může pak těch směrovat, když jsou tam ještě trochu skeptici z té techniku byli, však je nám to runě rozkvada, co to všetko poprom celé jednere funguje. Što změr tam v poskytku a jak cvý projekt funguje, kež prajene, nedám tu pola nás od Bettine Wenderotovej Soniče.

0: Samo posłużowanski wopkot na Frenzlec konjechtec statoku, tun wotori bunželu svoje durje a z Bettine Wenderotowej możemy nitko hižo trochu čušlič.
1: Při modernych szklenčanych durjach stejo vúčanú EC-kartu zmožne, džeržujú na senzor a cak, durje so votoria. Nucka postrujíče vús kasového automata. Steffen Frenzel so veselí, so môža po telko letách dživa a proce netko skunčne vopkot votorič.
2: Mam votorinské čase zesti kartu, pon de pošitku na votorinské čase zesti pšelo roku. A tak prajne zbytne čas, hač do večo desačich, jo to šec kartu možne.
1: Vot punžele do nedžele, vot rania šestčich do večora desačich. Môža se kupce přichodže svoje tvore nakupovač. Přitom staj Frenzlec manželska jara na regionálne produkty dživavoj. 25 vikovarjo môžeš taj dotal zdobyč, poveda iniciatorka Angelika Frenzlova.
3: Kaž doma nicko, tož budžajú zeleninu přivaš a tež štruje vecky ze sich ryznictva. Ze skočiny budú one tež šivaš mlokové produkty a pon zmiemoš tie votamomýle ju žonob, pon recemýle smomo tež muky a šelaké cereálie a svodkoš upytali.
1: Rata Matias Domania nese runie kistu s čerstvými kokami a romakom do vopkoda a si ešte posledné věci krutko pred votoreniom s Frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a briečky z Huska chce přichodže tež rajbicach hotovy v obed šklince poskyčič.
4: Mo skoro kúže týždeň tej varimo, mo jenu kut kuchaku ze svojarec mamo, ta jen jara dobre ješčiny a ja sa nadžiam za to ľuďam tej svoji.
1: A jeli pobrachuje raz dárik abo karta k šulskému zakode, tež na to sú Frenzlece přihotovani. Angelika Frenzlova.
3: Kis mir motisch in Dekorusk. Mamo di mawa gobi gib schiotwanne, so muss es die nur am Namis, ne nicht du in Dariksbackwatsch.
1: Boze potaikim suso vesninjo natschakali. Mir znimi traudel juroa ze susotstwa, a wona zavisce nie jenitschka, kotrasche chipna.
5: Mir si misu so vili na to chakaya.
6: Hai?
5: Kis mir suso aju. Mane su so poprom zajmo, da su so šiši praši diža u nik skunčne očinča, tak ja su to sun mislu.
1: A Frenzlece so nadžije, so nepšindu si kupcu jenoš po zabitu butru, ale so spounemaj rukomaj nakupuja.
0: Vot punžele rania dživiečich potekim maja ralbice nuve dvoruje vopkot na konjechtec Frenzlec statoku, kiše potom šetne vot rania šestčich hač do večera džesavčich votorene. Impresie z nuveho vopkoda te vidiče za tydžen, potom tež najnovšim vúdaču vúľadka přichodný tydžen, vodeče tutun tydžen sobotu potekim 12. Nie, přichodný tydžen, ksem se dospone datume milujem.

6:48 što se čije krótko po cibidlki na 7 a tu su naše pokyvy za konc tyčenia. Dženca na večer na pol 6 metra so meja v Okličanskej šule Micho Hornik. Přizamkne se potom tiež dvoru v Svedžen, tojka se zmeja tam tiež ječ a čerstvé napoje spřijotované a veselič môžete sa tam s dobom na prezentáciu hašenia. Cohodňovský projekt Vonjova Vobora je sa na to přijotovala a dženca od napošestřich na dvore Voklečanskej šule potekým mejemetanie a potom dvoru v Svedžen.

Se dom posledních je, a tyž já dávno již vím, kotře titule na nás dnes ráno čakají, a zase byste tyž vy věděli, na čo se tu nastajíme. Mám tu předatko za vás. Měst druhým slyšíte dnes ráno Ištvana Gobelu. Tyž Mandy Doreen Donikova ráno zaspěvá. A tu slyšíme Veroniku Kalinučcinu. Všetky tuto titule slyšíme hač do osmich.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
1: Simon Heduška je nám predstavil spiev Imagine Johna Lennona. Tutun by sa před 5 postelitami narával. A što nitko

A vítajte k nám, praja konc týždňa tiež tu ešte modostných. Všetko ešte teda svoju vies, no aj trochu rinču ščinič. A toto tu konc týždňa pri tak menovaný 8 až 40 či hodžinskej akcii bude s kým v okresu. Iž o 20. razy so tuta akcia převieče a kež zahradovára z džela z vopravdža modostní hač do nedžele, od dženstniša hač do nedžele, čest na hanci projekt, kotruž su sebi sami vuzvolili. Tiež serbsce modostní a serbske modžinske kluby so na tute akcii bude s kým v okresa v občela. Zamier je, nešto vopstajného za tuhošnosť stvorič, tak zahradovára. Tak v obobja pusve zastanišča, ponovia športnišča a rajkanišča, sadžia štomy, romadža odpadky, organizuja vústajenci, prevedu vesne svedženje, renoviruja modžinske kluby, raja dživadlo a tak dále, to by netko moja dále naličič a naličič. Za leca maja v Pančicach Kukovej napríklad zase plánované svoj skaterový areál ladač a porinčič, tak so môža sa tam modostní so svojimi skateboardami zase práve ucechnúvať. Tež nebečanská modžina je zase podľa, že sač modostných je so za akciu veľsú přizivivo tak zahradová zdžili. Moto nebečanú tun raz zromadne zcilní byč. Radvorská možina, da sa to runia v občeli, krutký přelad vo témie a štoje pri takých 8 až 40 hodinských akciách v zajšvosti hižo vuskočivo namakače na našej internetnej strone a v app MDR Serbia.

Dženja so bliži, jenoši što dženca nađeve přetrač, a potom svušete dva dny zase vám, až to můžete tam še doživić. Například můžete do konca týdne startovat s koncertem skupiny Janka Hanka. Oni zapiskají dženca na budyckým náleču, kotrž se do runia dženca zájí. Koncert Janka Hanky je dženca večer na podževěčích na mjasových vikách do Budyšině. Na meje metanje a dvorove svedžen prosu dženca Serbska šula Michał Hornik Vorklece od napošestčih nadvorje Vorklečanskije šule. Tež cevodnjovski projekt Vonjova Vobora, co tam šedstaj. V reči filmového festivala Nysa sče dženca na serbski filmový večer do budyského kamientného domu prošení. Pokazuje tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, Serbsku utopiju Cí a film jakošče vodní mužojo bychu. Dženca večer sedmich kamientnom domě v Budyšině. Vesny svedžen zmeja konce dženja tež v Kulucu. Od jutřišeho z kikorovým turnierom a tež z kielovaniom nečudu potom od dopodnia dosačích se dále kieluje a popodniu cioch tam my umietaja. Vukečanska biesada a kulturu spichovace tovarstvo přeprošuje na mejský svedžen a to jutře popodniu cioch při viesny hospodže v Bukecach. Skupina Serbska Ria a dujorjo vosady převodžia riovanje a spivanje bukečanskije drastovije skupine.

0: pečmenčinu dosmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Kulučan Jan Čepic.
2: Topak mi jas Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrjenja vojny v bliskim Vukodže z Dubaja do moj ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkadnych situacijach. Trochuju, zo všice hižo doživichme, voskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako vierive kšesťan pak myslu, zo nie je šitko jenoj spožo, abo pšipad, ale skerje Bože vedženje, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotre šma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vuboke začuče džakovnosče. Šo zbožo v živenju nie je samozrozumlive. Zavešče môžeš myslič, to mi ja zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje džakovnosču k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svůk dní má dženca na doku a zamovitosti kuluskýho vosady Jan Čepic.

0: Krótko do Biedl Nadrzewicz je. Mati ma za nas. Spłycaje.
1: Policja z G.
2: Blisko Großhartowa na Bišišt chceš so 2,5-letný šofér auta ráno krótko do 6 na polnom pučiku zauročiť a je přitom do rebe zajú. Polícia zvieští, že by muž pijany test uniesie 2,4 promile alkohola krí. To bie potom z jezbu a tež jezdži dvo dobachu vodvlec. V sredu popodňu je šofér Škoda na B106,5 v Zdžiri kružnú vopkat převidžal a do kúpe prasnú 64-letný so nezraní, ale pri kontroli so ukopa zomieše muž 1,8 promila promilu alkohola intus. To bie to unia z jezbu a tež tute auto dobeše so vodvlec. Ve Vojorecach bu muž vo 100 000 euro zjebany. Vunia internete na lukratívny poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Vulkie Britanijske přepokázal. Potom pak sa nikto viace pola muža nepřizevi a ukopa sa šitko jako vža. A v bivej vodže sú paduši zajšvých dňach na dvema miestnoma i koporové káble pokradnili. Celkona hodnota rubizny nemale 10 000 euro.

0: 6 minčinov do 9 je a tu už přepodam netko ešte raz slovo Jani Čepici z Kulova.
1: Nábožné slovo.
2: To pak mi až Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrjenia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, so všice hižo doživíchme voskočivé situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, so nie je všetko jenom spožo abo případ, ale skerie Bože vedženie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vuboké začuče žagovnosťe. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště môžeš myslič, to mi ja zbožo, ale potom tiež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie žagovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derie vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožné svoje kni, mieš dženca na doku a zamovitosť či kulovské vosady Jan Čepici, Kulova.

Jo, majú tam živarnicku, k tým je film a živadvo. Kak dajú se živadvoje kuse do filma transportírovaš, jo tamto pšašanie? Umena bužo z grajajami nímsko-serskego ľudového živadva ve Budyšinje. A ve Budyšinje bieže v rámiku festivala Žinca viaco serske filmy pod titulom Veda a vízie. Zega sedmich viaco ve Steinhaus ve Budyšinje. Víče jopen umena filmar jo planovana, miaze drugim ze zvieskom Roma a Sinti ve Sakske, veni su před krotkim svojski grajne film zgötovali. Dalšne informácie k programoju zmakania namakajo šopet www.wuzica-film.de.

0: Chwosh chonki za ekspertis herskie rätsel. Te jos haija was riadu ves herske museu vemiste. Dr. Marek Meyer, žeba na univerzite v polskem mieste Łódź, v tamnem institutu za slavistiku. A ven se tam zabira z historiskiju, slovjanskiju a indoeuropskiju rätselvedu. V svojom přednosku srjodu jo ulicoval vo zvískach serskeju rätselvu ze spraslovjanščinu. Zato jo dał teke cebe rät příkvado ze šakich modernych slovjanskich rätsel a z vetem rätije powabskeje rätse. Na přednosk jo příkvatało uši dvažasča zajmco zdolneje Łužice a samo z Barlinja. Mjaze jo był teke sobuživašer z Herskiego instituta v Hožebusu Marek Slodička.
1: Ja nie som z toho uchadal, dokuláš to je za zjavnosť, takú pouštěknú zjavnosť přednosk byl. A kněz Marek Meyer a kněz Marek Slodička z tej obej slavista. A taky nie som z toho uchadal až něco nového naukňom, ale som obšaudu. Ja som zginil, až ta metatéza likvidov, nie je jano v Kašubskej rieci bylo, ale také v druhých riecach. Až napríklad v praslovianskej rieci jo to žincajšné dolnocenské slovo groniš, jo gorniti, to groni or a nic ro. Nizga. A až to je také, dalo to slovo samé, až to je také dalo v povábskej rieci, to je za mňa nové bylo a vegin zajímne, dokoláž ovace se mi jeho zdalo, až to groniš jo, jadno je, no je také unikum dolnoserské, ale nie jo. To je obšaudu slovianské slovo. A také som nieco naoknul v tých žredovách, že by ja sám, až nekaké prašenia by mal, by mygal pyglinuš. Ja som pen ešte detaile zginil, což nastupá jednotlivé etymológie serských slov. Tam ja vegin ukubu ani nie som, a s takým, že se mi to věděně spodobalo.
0: Dogled do staviznou slovjanských a vesemně serského rycovu jo dalo tu srjodu při serském blíže ve serském muzeu v Hožebusu. A vy dostanete net dogled do termínu a zaredovaniu za ten konc týdenja. Štefani Krautzholz jen za vás má po přijdúcej muzice.

0: Wash chonki za expertes herskie rätse. Te jos haija was riodu ves herske museu vemistje. Dr. Marek Meyer, žijeva na univerzite v polskem mestče Vuč, v tamnem institutu za slavistiku. A ven se tam zabira z historijskiju, slovjanskiju a indoeuropskiju recevedu. V svojom přednosku s riodu jo ulicoval v zvískach serskiju recovu ze spraslovjanščinu. Zato jo dał teke cewe red příkvado ze šakich modernych slovenských rezov a z vetem retie povapské reze. Na přednosk jo příkvatało uši dvažasča zajmcov z dolneje Vúžice a samo z Barlinja. Mjaze jo byl teke sobuživašer z Herskiego instituta v Hožebusu Marek Slodička.
1: Ja nie som z toho uchádal, dokuláš to je za zjavnosť, takú poušiknú zjavnosť přednosť byl a kniaz Marek Meyer a kniaz Marek Slovička z tej obej slavista. A taky nie som z toho uchádal až nieco nového naukňom, ale som obšaudu. Ja som zginil, až tá metatéza likvido, nie je ano v Kašubskej rieci bol, ale také v druhých riecach, až napríklad v praslovianskej rieci jo, to žincajšné dolnoceské slovo groniš, jo gorniti, to groniš. Or a nic ro. Nicga. A až to je také, dalo to slovo samé, až to je také dalo v povapskej rieci, to je za mňa nové bolo a vegin zajímne. Dokoláž ovace se mi jeho zdalo, až to groniš, jo, jadno je, no je také unikum dolnoserské. Ale nie jo. To je obšaudu slovianské slovo. A také som nieco na oknu v tých žredovách, že by ja sám, až nekaké prašania by mal, aby mygal pyglinuš. Ja som pen ešte detaile zginil, což nastupa jednotlivé etymológie serských slov. Tam ja veľkým ukubovaný nie som a s takým ja som mi to veľkým spodobalo.
0: Dogled do staviznú slovianských a vesemne serského recovu jo dalo tu zriodu pri serském blíže v serském muzeu v Hožebusu. A vy dostanete net dogled do termínu a zaredovania za ten konc týždňa. Štefani Krautzholz jen za vás má po přidúcej muzice.